tak, aby měl péči, kterou si myslím, že si zaslouží. Boletickému kostelu jsme věnovali péči takovou, že jsme ho osvobodili z křoví a z travin a zároveň jsme si řekli, že využijeme

Plzně a v Černovice, Brně. No. A je to samozřejmě setkání s úplně jako jiným světem, než který člověk zná, protože samozřejmě ty léčebny jsou plný třeba lidí, který mají jenom

0: kteří se probudili v samém závěru projektu.
1: Volejte sláva, protože požehnání jsme obdrželi. Sláva! Ať je masopel!

0: čilit a naštvat? Nebo až jako na...
1: No, jeden náš kolega z ochranky, která pro nás pracuje, tak vždycky říká, že mě do nepříčetnosti přivede, když vidím, že někdo prodává naše překvapení.

0: kterých můžeme s váma užít.
1: Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych vás přivítal zde v našich českokrumlovských klášterech, které už mají za sebou rok a půl činnosti.

0: až nakonec jsem tady v Kromlově, no.
1: Vstřícný krok krumlovské radnice vůči občanům v podobě participace

Že. Na kůr byly osazeny i nové varhany. Mobiliář kostela byl v té době převážně barokní. Některé jeho dochované součásti jsou dnes ve sbírkách Českobudějovického a Českokrumlovského muzea a

Nám, když prostě najednou začalo jezdit hodně těch lidí na sobotu, tak jsme měli dost velké logistické problémy, že prostě přece těm hradům jako úplně se nestavili dřív dálnice, většinou tam byly nějaká třetí třída, čtvrtá třída, myslím,

0: A myslím, že tohle je nejrychlejší cesta.
1: To je dobrý, ano, to je dobrý nápad. A teď malá chvilka pro komerci. Před pár dny na mě vyskočil tvůj Popeč Boost a hrozně se mi to líbilo, tak ti uděláme trošku reklamu, protože o tobě je známo, že jsi

chtějí bažantí zvěř lovit. Takže takhle třetím rokem v současné době provozujeme bažantnici Hluboká a snažíme se tak bažantictví, které má také tradici, zakládali ho tady kousek od Hluboké Schwarzenbergové, tak dále rozvíjet, provozovat a vlastně tak mít vazbu i na tuhle tu krásnou historickou vlastně aktivitu, která v sobě skýtá myslivecké zvyky a tradice, myslivecké troubení a vše, co k tomuto dědictví předků patří.

Ještě než začne samotný hon, máme jedinečnou možnost navnadit se na mysliveckou tématiku písní. Součástí repertoáru blaťáckého souboru Ševětín je i myslivecké pásmo.

Komunální politika. Ty na mě působíš dojmem člověka, který velmi jako racionálně pracuje na věcech, do kterých se pustí.

mistr, ne, vyhrál pětkrát Dakar, zeptám se ho, jestli nemá k dispozici čtyřkolku, protože já na té čtyřkolce, co jezdím tady závody v republice, tak to se nedá jet. Musí být upravená, že jo, na ty dálkový rally.